cíl, který si vymyslil. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: subject, don't commit, protect, don't expect, suggest.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bombóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bombóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo Exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madita Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka, půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem, vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky, dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

skromný. Měl ale jednu chybu. Život ho nenaučil prohrávat. A tak šel čas, on zestárnul a s ním zestárly i jeho myšlenky.

Toho starce jsem už nikdy neviděl. Než odešel, ještě mi řekl,

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370.

50 gramů za 64,90. Coop Italy Jam směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Kam jsi včera šel tak sám?
2: Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedá.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bombóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horálky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madita Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka, půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem, vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky, dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma. Yeah.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cotmonte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madita Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka, půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem, vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky, vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma. Stále.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madita Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka, půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem, vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky, dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka, půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem, vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky, dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka, půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem, vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky, dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky, vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horálky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bombóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

0: Šarm bez lesku.
1: Jste něco.
0: Pláč bez stesku.
1: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívá.
0: Bez potlesku.
1: Ať se podívá. Není to člověk, aby ho neměl v podezření.
0: Měl bych se vzdálit.
1: Nik vidím to, co mě okradlo.
0: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát. Zas jednou hrát.
2: Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Hoďte všichni novní

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor, pralinky, vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Sotmonte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo bupy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madita Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bombóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka, půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem, vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma. Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip Velešín. Přejeme příjemný poslech.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bombóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo Exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky, vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bombóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor, pralinky, vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme.

zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy.

Šel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bonbóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Chci jít furt na sitkomy a z gauče vstát, jít si zaběhat, když můžou být fit ti vypadlanci v telce, tak proč ne i já? Koupím si značkový potítka, permanentku do fitka a lednici nad spubrokolicí. Dneska nová éra zdravýho lifestylu začíná. Občas chtěl bych hned začít měnit svět, zkusit jít rozsvět.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Telegram s adresou svět.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka, půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem, vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bonbóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horálky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32 balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina

Psal se rok 2017 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína z poskytnuté výstrahy. Věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil, hrdině si šel.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka, půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem, vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou.

věřím odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, stupeň

0: Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.
1: Ať

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zasažen.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. If you

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Sotto Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Velký frajer, když jen v posilovně drtí a pak bicáka mavlaje, všechno řeší silou, myslí si, že je víc. Asi ho teď zklamu, že mu řeknu z plných plic, jsem ten, který mu, i když nemá figuru, nikdo nikdy neřekl, co je

to jasné, pomáhám druhým a ta profese mě baví. Já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel. Nejsem žádný béčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně lásko říct, že i když nemám horu svalů, tak jsem prostě víc. Jsem záchranář, co tě zachrání na duši, na těle, než staneš z

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka, půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem, vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky, dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

všetky slová tu už mali. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky, vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Už ti není 15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horálky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bombóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

prach, meký mesr, ach můj Bože, kdo dokáže, že je vrah na nábřeží řeky Temže, leckdo život dokonal, mor tam nebyl, víme jenže, meký mesr,

0: tmou.
1: Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Kop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Kop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Kop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Kop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší

Vrčice, vybrané druhy, 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené, 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor, pralinky, vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madita Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor, pralinky, vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horálky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást, jen tvůj stín za záclonou.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky, vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horálky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka, půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem, vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor, pralinky, vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip Velešín. Přejeme příjemný poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bombóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bombóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horálky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam Plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Chibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys

mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Ranko 82% máslo 250 gramů za 39,90. Ranko polotučný tvaroh 250 gramů za 16,90. Nový den espresso zrnková káva 500 gramů za 209 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte Snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup, vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky Oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bombóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora, vybrané druhy, 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky, vybrané druhy, 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s Českou.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Ranko 82% máslo 250 gramů za 39,90. Ranko polotučný tvaroh 250 gramů za 16,90. Nový den espresso zrnková káva 500 gramů za 209 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Boopy jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Pilsner Urquell půl litru plech za 28,90. Sedita Horalky oplatka vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Madeta Jihočeský Ajdam plátky vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Král sýrů vybrané druhy 120 gramů za 32,90. Dle gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Brick čerstvé listové těsto vybrané druhy od 24 korun a 90 haléřů. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Kunín sametový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Orion jojo želé bonbóny vybrané druhy za 13,90 při koupi 3 a více kusů. Čibo exkluziv pražená mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 99,90. Radegast rázná desítka půl litru ve skle za 13,90. Božkov originál nebo vodka 0,2 litru za 69,90. Mražený mrož jahodový s tvarohem vybrané druhy 45 ml za 13,90. Doma dvouvrstvé kuchyňské utěrky dvě role v balení za 14,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte kvalitu našich privátních značek. Coop Italy pomerančová marmeláda 380 gramů za 54,90. Coop Italy višňový džem 370 gramů za 64,90. Coop Italy džem směs lesních plodů 370 gramů za 59,90. Babyland, novinka ovocné želé bombóny vybrané druhy 35 gramů za 24,90. Ranko smetanový jogurt bílý velké balení 380 gramů za 19,90. Capito, 100% pomeranč 1 litr za 39,90. Dle gusta bzenecké okurky 660 gramů za 34,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta hořčice vybrané druhy 900 gramů z běžných 34,90 za 29,90. Ranko tradiční pomazánkové neochucené 150 gramů z běžných 24,90 za 19,90. Flora vybrané druhy 400 gramů z běžných 54,90 za 49,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů z běžných 139,90 za 129,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Mám prostě od

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Ranko 82% máslo 250 gramů za 39,90. Ranko polotučný tvaroh 250 gramů za 16,90. Nový den espresso zrnková káva 500 gramů za 209 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte dětem na svačinku z našich letákových cen. Cot Monte snack vybrané druhy 29 gramů za 10,90. Bohemilk, opočenský jogurt nebo Bupi jogurt vybrané druhy 150 gramů za 18,90. Kiri křup nebo sýr a křup vybrané druhy 35 gramů za 17,90. Bobík Maxi vybrané druhy 130 gramů za 18,90. Kravík vybrané druhy 250 ml za 16,90. Danone Activia nápoj vybrané druhy za 22,90. Coop, tady jsme doma.